0: Bohužel, já nevím, co jsme tam stali. Je to nebylo nic.
1: Já.
0: Už plehovina, to tam nedeluju mašinke.
1: Já, vy jste tam se stýká ta dvě glavní upadnici na Primorsko. Jediná pot za dar z na Rauber komandy, ne, je...
0: A dá, no, to byl strašně dlhý sprdec.
1: Já, ustopiti je těžko, ne, ampak vrietno jste na Rauber komandy doživěli vse, za kar jste plačali vstupno vinieto, je tako.
0: No, byli jsme tam, vse se to zbremzalo.
1: Já, obisk, ne...
0: Ale recte mi, proč to mašinke nedelaju?
1: Kako?
0: My jsme mysleli, to tam všechny brblí, koparintuje, ale je to ne tak.
1: Kako da ne? Sej...
0: Je to bylo všechny skup dva valera, čtyři bahry, kamionek s kasonem a tri mužiky s lopatkou a hrablicama.
1: A já...
0: Je to nic.
1: Jo, verjetno jsme měli ráno malico, ne?
0: Dobře, ale je to nefér. Ja. Proč se to nerabotka? Proč mi stojíme a nic nemrduje? Je to nesmysel.
1: Ja, měli jste smolo, ris, ne? Verjetno byl hydrácijský premor, ali kaj...
0: Dobře, recte mi.
1: Ja, prosím.
0: My jsme nasluchali, jak by tu mohli vidět Darth Vadera.
1: Prosím, kako? Koga?
0: No, Darth Vader, vojna zvezdičky.
1: Ta,
0: Darth Vader.
1: Ja. Ne, minister je samo otvoril nočný festival, ne?
0: Ach, dobře, je to všechny do prdele.
1: Ahoj.
0: Ahoj, dobře, pojďme mi, ahoj, je zlaufalo. Ahoj.
1: Veronika, češka družina je pogrešala več akcije, mm-hmm. ampak vsekakor se tudi na Dars festivalu še da kaj popraviti, mm-hmm. brez voja.
2: Hvala, Jure.
1: Ja.
2: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Politie, e čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Politie, mám rád, keď se vozím s bicyklom.